0: mọ̀nà mọ̀ mẹ́dẹ́mẹ́ ha àkúlọ̀nà náà dé sí gbẹ̀zámẹ́ nù.
1: Okùn ayé ọlọ́run bò ní ti okùn burúkú kò ní ti dẹ̀ wá ń lé tọmọtọmọ kó máa lo lójú oorun ẹlòmíì ò lè máa rí kóun rí esi sí.
0: Àmì méje lẹ́mi pàpà dọ̀dọ̀ fún ẹ̀rọ kanyìnrán kan mẹ́nyìnrán kan lẹ́dọ̀nù bílámẹ́nà wà sí ní bílámẹ́nà akunanà bílámẹ́nà máa ń nánà gbére bẹ́ẹ̀ náà bílámẹ́nà méje lẹ́ẹ̀dẹ̀ bọ̀ yé dẹ́ ọ̀nù ìdámúlọ́ ìnákùdúrọ́dọ̀ kùfì tọ́dọ̀ ẹni yà wọ́n àlọ́ ìnákùdúrọ́dọ̀ ẹni lò fúnkọ́ta kan bí gbílẹ́ni o sí àsọ̀wúwa lẹ́kẹ̀rẹ́ ni.
1: Ẹ̀rọ lomi wà tó ẹ pé òun ó gbé ọjà kalẹ̀ kò ní tà àwọn tẹ́ ẹ sì jọ wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ ara yín ẹ mà ara wọn tí wọ́n máa fi kíni tí wọ́n máa tà iṣẹ́ okùn ayé ni ọlọ́run bò ní ti okùn burúkú kò ní ti jẹ̀ wọ́n lé tọmọtọmọ.
0: Mẹ́lẹ́bọ̀ lẹ́ẹ̀dẹ̀ bọ̀ yé jẹ́ ọ̀nù èzí àjọ ìtàn sí àgbàtọ́ àlọ́ èdò bùtíkù ẹ̀ àlọ́ èdò bírò ẹ̀ àlọ́ èdò kídébọ̀ àzọ́dẹ̀ inú wa ni mẹ́lẹ́dà pátún lẹ̀ dì sí yé jẹ́ nàdà sùn wá wẹ̀ gbọ̀kìlìyàn nánú wa ìbú ẹ̀yẹ nàdà òmùsá wẹ̀ àmúwẹ̀ mẹ́yìn mẹ́ àdọ́nyìnrán kan àyẹ́yẹ́ kan gbígbọ́nyìnrán kan káàsì kan ẹ̀yẹ tó ń bla mẹ́nà ẹ̀ ó bla mẹ́ọ ànámọ̀ kìlìyàn lóye sáwẹ́ adé ọgbẹ́tọ́nà jẹ́ sínú ẹ̀mọ́ di àkínná vivọ́ lọ mẹ́ẹ̀ kára pátó ẹ̀ nàdà òmùsá wẹ̀ ẹ̀dọ̀ mọ̀ nù wẹ́ mẹ́dẹ́ ò tí kéde òwe lè di à ń tún lọ kányìnrán kan ẹ̀nà èdè bìláwé náà ni mẹ́dẹ́fọ́ lẹ́ẹ̀dẹ́ bọ̀ yé jẹ́lẹ́ ọ kányìnrán kan ẹ̀yẹ èdè bìláwé náà ẹ̀wẹ́ ẹ̀dọ̀ nù mọ̀ kọ́tàn lẹ̀ sẹ́sẹ́ àtọ́kàn ẹni ẹrù ya dọ́nu ẹni ẹnu amọ̀wẹ́ dé dọ̀nu pápá mi tó lòdì dọ́wẹ́ lẹ́bi sẹ́sẹ́ mẹ́ọ tí kéde òwẹ́ dé di. Kan gbónú tọkọta un lẹ́jàn bẹ́ẹ̀tì wẹ̀yìrọ́ 01-95-18-91-23 wẹ́mẹ́dà franco ẹ̀ wẹ́mẹ́dò sákété wẹ́ àwẹ́mẹ́dò fìdí ilẹ̀lẹ́dò kọ̀gbónú lẹ́bi sẹ́sẹ́ ọ. Àyẹ́yẹ́ inú blamẹ́ àṣẹ̀sí kan gbígbọ́ nìran kan sí kan inú blamẹ́ bọ́ ẹ̀mọ́ràn mọ̀ fìhó ha ẹnu àmọ̀ wẹ́dẹ́dẹ́ mẹ́rin wẹ́ títẹ̀ gbogbo ẹ̀dẹ́dẹ́ àná pàbí gbónú àfúnú.
1: Ayé òní ti okùn burúkú dè wá lé tọmọtọmọ ẹrẹ lomi wà sọ pé tí wọn bá ti fi okùn ayé dè wọn ní jẹ kóńtọ òun kó ṣe kíni kó lákòjọ ìwọ ń gbowó oṣù tó bá gbowó oṣù ẹ ó ka owó yìí pé ṣùgbọ́n owó yìí nígbà tí ó bá padà yá o nílé ti àkáǹtì báwo ló ṣe na owó yìí kan iṣẹ́ okùn ayé ni.
0: Àdàsọ̀ wáwẹ̀ gbọ́dọ̀ àṣọ lẹ́yìn rẹ̀ bẹ̀ẹ̀nu náwó sísí fókó ẹ ànámọ́dé ní yí pé ọkàn jìnlẹ̀ sálẹ̀ ọdíye gba ọmọkùnrin púpọ̀ bí àṣàn pẹ́gbọ́n anamọ̀tò náà apẹ́wẹ́ àhẹ́bùwà ìfọwẹ́ ànàtìwọ̀n okùn ayé àyẹ́yẹ́ kan ẹsìn àsọ̀wíwalẹ̀ tẹ̀lé.
1: Ìwọ bàbá lọ́jà ìyá lọ́jà tẹ̀ ń gbọ́ mi lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí ọmọ iye owó tó fi bẹ̀rẹ̀ owó tó ń ṣe ọmọ nǹkan tó kùn ẹkùn ní tiẹ̀ tó ń ṣe kàkúl àwọn ẹni igun wọn ní fukun ayé dùn wá sẹ ẹrẹ lẹnu àti ẹgbẹ fẹ pé tó bá ti ń tajà kò ní máa mọ bí òye ṣekí ló ṣe kí ni bó ṣe ń lọ owó yẹn ó máa dín fún iṣẹ tó yẹ kí wọn máa jèrè ó máa rí pé gbèsè gbèsè gbèsè òun ni ó máa jẹ fún ẹ iṣẹ okùn ayé ni ọlọrun bò ní fi okùn ayé ayé ò ní fi okùn ayé dùn wá tọmọtọmọ.
0: Àmì gbígbọ́ ni ọkà ẹnà bílà mi hàn wẹ́mẹ́rú àkímẹ̀ gbàdọ̀ òmùsáwẹ̀ àṣàníwọ̀n àpẹ́dọ̀ àjàkánnú ẹ̀ àpẹ́dọ̀ àpọ́mẹ́nú ẹ̀ àmọ̀nú àjìjá yẹn àpẹ́ anamọ̀dọ́nùdẹ̀ yìí gbọ́n hàn ayé mi ni yán bọ́dọ̀ bẹ́ àjọ̀nà bọ́nú àwàjọ kákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákák when they eat them, you will do bad, so you are now. And I have some media, I do quail mail, Anomotona, Big Donyaka, oh, Ayayaka, eh, Esia, so you are left there.
1: I don't know what last year, very long, some person to say that you lost you. But we'll go, we said you won't be, and when you want my Joko Chase, you show Quayani, Okayani, you are going to Motomo.
0: When they call the program blow, but our blow will not be say, passport to the issue. Visa to the fine, but I do not voyage. But why you are the test somewhere in order for you to see. I got to know, can you not anywhere? And when my banwani voyage to Akua, to a messy program, I blow, you set to about your mouth to you, at to us, the Weso, Bamakoya. You know, you don't know what they do. She said,
1: I don't know what to do, O'Berry, me. You got to quite do one to quit. Okay, man,